Zdravím tam všech svěrných přátel srbského rozhlasu. Usiláme nitko Božou službu ze srbského evangelského cirkvinského dňa. A to kaži, že prajné z Janskej cirkve v starém ještě Vojarecach. Slyšíte svědenské kemše s Božím odkazaním, kterou svědčá srbský superintendent Kristof Rumel z Hodžia, faráka Katarína Kylová z Dešna, fará doktor Štefan Reichlitz z Bunia, superintendent Naomi Kulomára z Budyšina a faráka Jadwiga Malikova ze Slotova. Na píšelachaje Johannes Loje, ako žičino vobudu do Hunia, Božu službu. Postrovitejš útrobne suchary od Delní Užice spomagaj Bok, takový ľubo gosči, či radius, čo přepšošone, aby zgromadne z nami

Muichas ste vitvoje ruce. Utropne vitam vas na naše kemše, na serbskim evangelskim cirkvijskim dnju, tu ve Vojarecach, as tym zdobom na domisnitski džen. Runje tak strovu, te ših připosluchajo, kocich přes vusivanje v rozvasu naše kemše sobu svječam. Muichas ste vitvoje ruce. Šitse sme svoje živenje s ruko vulkotného stvoričela přijímali. Vun nas nese a zdžerži přes svoju lúbosť. Kujžde čen môžu svoj vúček pola njeho namakač. Tole dári nám trúšť a vistu dovieru. Takúni chceme tohodla tež na tutých kemšach spivač a som modlič. Spivajme nitko číslo 100 Čeviča 8 Česač v evangelských spivorských. Nech Bohu ďakuje.

viacerie. Tym šasanem pejedat příšo, přeto všechno je už gotované. A veni hopichu se všechno za sobou zagraňáš. Ten prídne, řešo k němu, já jsem rolu kupil, a dýbu venhyš ju oglídat. Já šipšo jsem, mimo zagraňoného. A ten druhý řešo, já jsem sebe píš pšik vůvoj kupil, a du tam jich opytat. Já šipšo jsem zagraňo. A ten třetí řešo, já jsem se veženil, a togodla nemegu já pšiš. A ten samý služabník pšiže a opověda také svému knězu. Ty kdy byl ten gospodár gerniv a řešo k svému služabníkoju žínet ven na te drogy a gase toho města a věž sem nuč chudých a pebídných, a chromých, a slípých. A služabník řešo, kněžo, vena se jo stanulo, jak to si přikazal, ale vena hyščí růma tam jo. A ten kněz řešo k služabníkoju, živen na drogi a k supotam, a pera jich, aby nuč přišli, až mea viaža pouna ordujo. Přeta já žiju vám, až žeden těch samých přosaných meje je viacerja opytaš nebůžo. Evangelium našeho kněza Jezom Kristusa.

0: Petro vaše správne uznače a žaleče si vojanie rechov přes Jezusa Krista, tak vod moče, haj.
1: Haj.
0: Kniec Jezus Kristus je svoje církve pomoc dal pakutným rešnikam rechy vodať, nepakutným pak rechy vostajíť, to nič so nepakutša. Teotla vosjevju, jako postaje služovnik jeho slova tým, ki svojich rechí útropne obšaruja, to Jezusa Krista vieria a svoje hriešne živenie s pomocou Svätého Ducha polepčiť chceča, požuť nádu a vodavanie jej hriechov v mene Boha Otca a Syna a Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Amen.

príbehu Svidenského kremše s Božím odkazaniom serbského, evangelského, cokinského, nejaký širiť sa moje veci. Svidenská prílaka by je fanolka Javida Malinkova ze Slepoho, ona svieteše kremše omadže s dalšími duchovnými. Ľudom sa ešte přízamkne, zavedženie fanolky Malinkova je dočíva ako spolnomocnina za serbské náležnosti evangelské krajiny cirkvi Balín-Braniborská, Šlieska, Honia Úžica. Spívav je na Božej službe Kožičino, a nekošťuje nedom náš nedeňským magazín

No a od jednoho športového eventa k druhému môžete sa tutunkun z týdženia tak rec podať. Včera šakobie Slavia marš a Jutze, čaká hižo prinia stácia zadkule bič ture na vás. Dženca pak môžete tie školesováriam šiladať. Dženca menujúce môžete kolesovárky a kolesovárky pohňovať a to ište hač do popoludňa. V Kulově obyčuje se dženca tak jmenovaným Vůžickým kapje v kolesovaniu. Mestrujem povědět čára přes Husk, Kočinu a Sálu. Tož dobyče tam se tež na věste zašlehania nastajíč. Dženca od byl na 12, potekým nitko 15 menšiny nekak, so v a vokou Kulova kolesuje. Serbský dudu ansambl tu prosí na letnú gálu rejovanského skupin Vůžičanka a Vůžičanská rapsodia, a to dženca po pôdňu Cjuch a potom ešte raz po pôdňu Pečich. A tiež na vesne Svedžens mi čo a to dženca v Nebelčicách, tam menitko ráno rajnče pivo a potom šízam kneso písaný program.

0: posho bucere.
1: Jutze je tak daloko, jutze je prenja stacija Beach Toure. Redakcija Zadkule so poda Domorklec. Tam so rejnedom za športovi halu na dvimaj rajniščomaj. Namestni budžu tam tež Klaudius Buša. Klaudius, šo bieži?
2: Hej, šo je spřihotované. Na po šestčich večer moža so mústva přizevíčky sedža namestne sobu rač, a to tam při našim auče, kdež máme techniku natvarenu. Gejčbu kujže mústvo dobi jednu holcu na rajnišču meč, a potom přinže taj prene dvajo skujže štafle dale. Džesačich dobi cel tunio nimo byč, mestem se dave so nešto k Rymzanu a Piču ve Voklecach, tam so vesela na hošči. Maja samo plakat vysajo, když přijedžeš ze smyčke cnuc.
1: A nešto dalše nové mače, jutze sú šice namoveni v trikoach přinč.
2: Haj tak je, kujža stacia Bíčtúry leca menujce moto dostanie, tun stajne na ponžili do toho vozevíme, voklečenio a šice kýž tam přindu, so nech zdrašša nekajký fecich triko, hač kopalský od volejbula, blido tenisa abo niečo druhého, my chceme tam písané svet športo co vidieč. A to je na kujžo merenie, hač je cílet abo cia džedžesač let. My celíme potom jenujúce foto a na koncu letušie Bíčtúry přeradžíme, že je najviace ľudí předraščené bylo. Haj a tuta veska, tutu klub dostane hižo za kletu garantiu, zo budže pola nich stácia Bíčtúry 2027. Haj až tuž myslí sobu, jutze večer vozivíme potom tež moto za druhú stáciu, potekým za rajbice, kýž sú jako příchodní náhrdže.
1: Bíčtúra Zadkule štartuje jutze ve Voklecach, šice sú útrobne přeprošení. Štart s přizivením je, kajže Klaudius hižo rek, napo šestčich.

0: Du unje, to unje, Juri Brezan. Narodzene piatke dosiatko 9. junia 1916. Kajž mnozite des počatne besnana, kotrež pak se žive spaslo vojne vuleze. Hinak hač 18 dalších poklečanov, koci so jenoš jako mjeno na pomnik vosreč vse ročihu. Nane Skavare postaje syn spisovačel pozdišo literárny pomnik s románom Stare Nan, hač do dženstnišo značio najoblubovaniša knia. Tola prede to překročí syn hišče nekotre škúli druhú stáciu svojim živeniu. Viesna šula rodne sy, Tachanská šula v Zapachova dalokým budešine, abitura v Polským Torunie, politické jasto pod nacionalsocialistami v Drežďanách, unanstvo z Užice a naposled vojna a vojnská jatba. Ze všech tutých názornenjov so dječace leta na vse v jeho pisaniu najhustšišo jevia a najjasnišo odbyščuja. Tola přijel uviču od jednoho viesného holca ke připoznatému spisovačeli, bychu po meneniu jeho biografa Dietricha Schoute učbne leta v Budešinie najvúznamnýše.
1: Tute ukupvanie a tute všelaké znajomosti vo staviznách a tiež vo literatúre je von po mojom začišču a tak von to tiež sám opisuje v autobiografii je von dostal v gymnáziu. V gymnáziu tiež je von prvne leto bydliu na Tachanstve ako kapitelsräuber a napšičo byše biblioteka. A von je si tam hižo jako model gymnaziast upoštoval veľa knihov, veľa takých bestsellerov z tých staviznických knihov. To je von čo čítal a tam je von dostal základ za znajomosť, čo je nastupa tie grekské alebo rómske stavizny a tiež křesťanské stavizny a čo, čo si tam môj namakať.
0: Kajž nan, von vojnu přeživí a so nedže cici letne do domizne nahoročí, s čímž so jeho druhé živenie započa. Tola hinak hač nana nebabieše kubaného syna češke potne dživo. Spočatne přijotovaše a převodžovaše u nejako funkcionár domoviny dživo mladinských brigádov. Tola nové časy a nové kvasy písaceho človeka v ním znova pozbudžovachu a hižo spisovačelstvo na obzore so připovedžacích let kývaše. Juri Brezan započa pak jako basnik, dokel si povojenský čas a brigádovanie, skladnostné basne a spieve žádaštej.

0: Sem započal písať, čo bych 14,5, tak nekak. A to sem vizu započal s tým, o čímž, kúžde človek píše o tým, o čímž najbolie, najviac rozumí. Mm-hmm. A když si 14,5 alebo 15 let, tak vizu najbolie, najviac rozumíš o ľubosti a potajkým som ja o ľubosti písal.
1: A potom za čas fašizma sem započal písať básne. A myslím, že jedna z mojich prvních srbských básin vyšla v srbském originálu ve nějaké pražské noviny. Já to sám nevím, ale já jsem je v německém převožku viděl potom v rukách gestapo.

0: Kaj do su te moze strove, tak tu do oni šiu, ja to mujču, vidja ten svet, kajki švon je, ha mi se zda, zo ne može eksistovati rozumne lavanje na svet, jeli ti ne zapšiješ to zajnženje, to dženstiše, a to je nađije, abo znamo strahi, vojuciši. Što na koncu historii z toho ostanie, to jenice a jenož na serbách samých zaleží. Jeli sa nešto obroju, potom to, co my z vádu dále tole nezmyškujeme. To je jeničký strach.
1: To najvolnejšie je cívetem, co som pravil na te nezabudčejse, a zo sej vopkovač zadživanie a vopdživanie. So dživač moc na tem neušednem, dokiaľ što je, za tem so kreje veselo, za tem so kreje tež poznače. To je mi te najvážnejšie, kdež bych oni to přijímali ako jen kusk mojich takých morec. testamentarických svou, potom bych je byl vysoký.

0: Bibel srpska, evangelska, cerkvinska hodnja, kotrož gemše sme dženca rano džesačih live usavali, všako sa naše dženčnejšie usavanie trochu přesunulo. Gratulovač, pak vizo přijúšim ceme, kajš je to pala nás programie Nedželu s vašňom.
1: Přejeme z Božo.
0: A prinja z Božo přečo, des čeleme nitko do nuje vjeski, abo lipe prajne z Božo přeča. Štyrjo mijachu ta menujce tutun konc tydženja, respektivne tutun tydžen narodnine. Dženca je to njesvačan, vodeče nuovjesčan Tim Hicka, kotrož sveči 20. narodnine. Čera hižo svečeše Lucia Henzelajtova, 9.60. narodnine. Vutoru bi narodnina Franciscus Warner, kotrož svečeše 23. narodnine. A 6.60. čestný džin svečeše potom sredu Jan Pička. Všetkým štyrjom znovuje vjeski narodninar jam tydženja přije vjesna zromadnosť. Znovuje vjeski Rajnce a Vorklec jenož to najlepše. Vosebje pak Strohotu a Vosabinske Derimeče. Štvrtk potom to svečeše Herta Delano a ve Vitince 6.60. Na totom puču přija vam vele z Boža, Božo žonovania a dále krutu strovatu, manželský Matias, kajštiš Džoka Hilšbieta. Vona pisataj, vostajn dále, tajka pomocliva a vjesova. Mamojči jara rade a vážimoj se jara tvoju vutrobitosť ve všitkých náležnosťach. Z Božo přičem si zamknu se vězo tež šitce z Delanec a cožec vůlkýho svojbu. A dženca to svědčí v koněcach zpěvou muského kora Delany Roman Čornak svoje postate národniny Abrahaminy. Šitce zpěvářo a další čvonojo muského kora přija jemu z Božo, Božo žonovanie a vo sebe krutu strohotu. Před netko južo viaca 4 letami

0: дальше гратуляциус челеменит го допанчит скукова. Даменуце свечеше пятк Моника Зунджина 1.7 народнине. Домовинска скупина пшие народнинаце јено што најлепше во себе пак везо строоту, боже жонувание, а во собинске деремиче. Bosko Haška svičeše potom v útoru serbskih bázlicach kulovate 60-čine. Po žumach serbskeho rozvosa jemu jeho ľubi gratuluje a přeje bohate božo žonovanie, krutu struotu a veselo při tvarských a šedných búžadaniach. V útrobne džak vupraja zaušu pomoc a dobru radu. To přeje z útroby manželska Silvia a dječi Lucia s Tobiasom, Gisela s Lukášom, Juri a Paul z Lüdiu. Vo sebe strobia tež nučky, Lubušky, Hanka, Franz, Jakub a Jan.
1: Dzieci žence vulgi sto, dukyč je v ljubila, před spilny dživavu a žotni je, a nas nučky přeušo rád v epilve. Viele sme hiža v tebe nauknili, například dače kyšky s tobou tvarit smili.
2: Za stobu zemijeć by se i za vujkotne, ale sami za smojti karomijeć by se najlepše.
3: Sejemi či za všichot skrotu a vjele vesela ze svojej nučkace bobriju.
0: Hvala. Bosko Haška svečeše po tekim v útoru 60. národnine a přičem přizamknu so vězo tež mač ze serbských bázlic sotra Andreas Domašom přichodný starší z Vorklec a šice ľubi z Konjec

0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Skončne je zase lečo, tu iš je tež znova čas za našu bičtúru, jutce večo so ona započne, a to ve Voklecach. Vieca máme tež nohostky, máme za kúžu stáciu motos přijotované, prýny moto reka trikové, potekým šinšče ve vašim najrenčím trikoče. Napoje ječ dobra hučba a horce boje při saku, tak upada letuše lečo, my so na vás veselíme.
0: Zadkula.
1: Nič zábeč. Jutce večo.

0: Vitešob Širadija, hove studiju jo Diana Šecova, a nince zahopio dolnosaski žil neželskego saskego radiovego programa. Po svižinske namše ve Vorecach a po gornosaskem programje sme ninto my ho vechože bozu nareže. Planas graju cerkvine teme žinca teke vestu rolu. Gottschalk der Wende, wenn svižise žinca po kalendarje svetoch luži a my gledame do svovjenskih stavizno srežoveka a ulicu jome, co jo vnjom znate. Znate jo na kuste pat, naše kukojske kukavje rozpšavijo zase z gornije Vužice. A až Cyril Pjech z Barlinja z mijo žinca bože svovo za nas. Sebastian Elikovski Winkler zio nas sobu na mörjo, my svišime muziki kutnju oceanu. Ten jo byl ponje žele. A teke ve Žižecem postruje grajo žinca vda svoju rolu. Potakem, pisane a pone program. Jase vjase lim až čopadla.
1: Raz, dva, tři. Žižek radio.
2: Žižek radio.
1: Ovo je vaš Žižek Sebastro.
2: Vecarskega programa.
0: Vítaj šo, ľube Žižek, při radiach. Žinca sme zase na ogleže při našej radiove familii. Starka, Lukas a Mila pytajú Starkego. Ten seži při gaše ve lesu a co rybe užiš. Ale jo to napšaudu velika ryba, kotaruš jo uvužil?
3: Jo to ešte daleko, Starka.
4: Mila, musim než pervjej Starkko namakáš.
3: Starki!
5: Nic tak vosne, Lukas. Te rybu budu se uliekaš.
3: Ten prejku Staki, jo. Vižim jogo šapku. Staki, se južo rybu vapju?
6: Ja, lieb da se hižim. Tak spiešne to nižo.
3: Máš še pšavu udu?
4: Haha, ja to je nova uda. Tu jo Starki ku gedam krytnu.
6: Ale z tej novej vodu nesam ešte nic vapil.
3: Žaby mocno ragotajú.
4: Nie, te spívajú.
6: Nie, te se s nekusom rozhraňajú.
3: S nekusom?
7: A te žaby mogu se s nekusom rozhraňaš?
6: Nevieš ty, až jo, v našom lesnom gaše jeden nekus žive?
3: Nesom joko ešte žetne vyživa.
6: Za to si přemoda. Nekus se jano redko pokažo. Gledaj se na gvatku vedu. Vyžiš nieco?
7: Na katovom vopienio seže žaby.
6: Te vopiena? To sú vúdky nímsky zej rôzne. Te kvitu bývé a červené a...
3: Tam, klidaj! Tam neco zvrdl klida. To je jeden palc. Nekosový palc.
4: Juro, to netreba byš. Te žiši budú sa uliekáš.
6: Nie, moja ľuba. Te žiši, ty všetko vyžiš.
3: Ulizo, ten nekos, nen to zvedl?
7: Pa, nekos, to možno teke gavu zabiš, ako zvedl glida.
6: Pšavi, Lukas, to možno teke gavu zabiš.
7: Nen se tvoje úda gribio. Taki.
4: Bo, ty se něco krádu velike vapiu.
6: To možno me netvížiš, voj, jej. Ej, to je jeden šišký kjál, no, čakaj ty.
3: Co to nukuso vapijo?
7: Nukus nejžo žetni na údu.
6: Ulala, ten terga, já šigroním, no, pecakaj ty.
3: Já se bojím, půžom se za pomom uvoš. Já vím všet.
6: Neti jogo, zvedu ušem njom.
7: Ten ma veliku plavu, Mila, a večje zube.
5: Nie boj se, Mila, to jo jan wieliki szczipieł. To buža dobra zupa.
7: Ja zu lubię domaj.
5: Juro, nient wiziš, co wot svojego blandrienia mamy.
6: A co ga mamy? Riedne dożywienie mamy.
0: Redne dorze wenje, zgromatne ulet ze starke ju a starkim donature. Lube Žiši, takke nieco by mogali se zažinca teke hüschi predgsesch. Wiecze, juž mamy pön dalschne čojenje za was ve programje, a zažinca žitzim vam hüschi redne neželske vatpodnjo.

0: udajomy se žinca zase do Gornjeje Łužice. To nie noše z tamnych rožku. Mate za nas žinca zase Fabian Kaulfürst a Jan Rieda, ako kukojske kukavje. Chtoš, co wiežeš, kak tam bieže z rycnym motivatorom a při kake gośbie teke dolnoserbe mogu tam obživovaš serske mustvo? Daš ninto přisłucha.
1: I kukojske i kukavie.
2: Nuosči a sprete guzky z Gornjeje Łužice. Ljubše sused, cygate głodne.
3: Och, nic więcej, Fabian, jaga som był plahasana we zejcach. A wiešte co, ten jo nekak za mňo ten nowy rycny motivator.
2: Jo, a to runa, až ven jo zaužimešte do domoviny zastupil.
3: A te luže pšindu k ňomu, přecek až tam nieco ješ, abo tak, penmen groni, ďakuju a bože mě.
2: A samo takým, ak zaužim sarske ňamegu, ven jadnore kuždemu na sarske nieco groni. To se pen netu čoba smio.
3: No a ten dener se wie, te žiši abo te serske ukniki teke wielgin rad ježe.
2: A serske ukniki tega su gano byli připedla při tom wielikem jubileumu ved spisovašelja Jurija Brezana.
3: Slednu votoruju byl ben 160. burstak mil a ukniki 7. letnikov su byli na šakých staciach ve budešenje serske institucije su to wielgin dere přigetovali a to jo bylo pšeliš zajemna vec.
2: Apropos zajmne, mega sme opetali, gaž to priedne ustelanie teju kukavovu sme mieli ubužiť ten zajm za kukov, za našu jas, a gano sa mieli o vejse dva gašťa z Dolnjeje Łužice.
3: Jo, a ten priedne jo byl peč, nic čišinský, ale žižinský, ja to pšavie?
2: Jo, žižinský.
4: Ja neviem, kak byle ľuží, o žinca stržašťa, alebo tak nekak, jo. Až veni šikne, pen pojedajú serskú, no sa vie gernosersku riec, ale... To je za mňa nieco veľkým vesebného a nekak také cohanie, aby to raz také ve Dolnej Łužice tak bolo, až niži dajú stržašťa ľuži a šikne pijedajú pen serské. To je nieco vesebného za mňa.
3: A ten pič jo byl na probie vedkora Lipa, ktoráž jo byla do nalitného koncerta, togodla sme na zachopenku také skrotka nieco zagravy ved našich žiši, ved ich Lipko.
2: A na koncerte sú byli pedla pente ženské z Lubina, ten ženské cekor.

Toste suki pechadaju zjadneje nejvěci znate je tverby v Meriu, la mer francouzského komponista Claude Debussy. Živiš náš čostou a či jo zahopju na ní živaš, jadam tvěleši pežde jo bova tverba getova a jo se předstajiva. Úspěch jo bu nejšpěry slabým.

Vedlita 20 vesem vedmejose kužeras vesemego junia u en svetove žen oceano. Idea za to jo nastala na svetové konference živiš na 602 a živiš jaset v Rio de Janeiro. Ako cíl su pestajili pokazáš na úznam merio světa za živině na zemi.

Lietas astoj svědouj žin meriopet motom reimagine. S tym kše UN zjednošené národy napomínaš k přeobmyslovaniu k novému mysleniu. Oceány nedejali vyžeš jano ako žrýdlo resursu. Cíl jo je uchováš před upeceraním a stamaním.

ve své muzikové tvorbě Okeanide opus 370 pešeguje se finský komponist Jean Sibelius zazdaším na klasickou mytologii. Okeanide jsou nymfy žouky merského boga Okeanos a jeho manželské Tétis. Ale Sibelius je změnil titul kusa více raz. V prvně předvoze je pomínil kompozici Rondo žvavou. Další titule pešeguju se na bogoku žvavu z mytologii Kalevala. Už je toho dají dvě versie, a ved prvně je inspirace až ku getové kompozici je daloka droga. Šikne versie zdají se pak na jednu abo drugu vášňu se zabíráš s Merjom. Na prapremiéru v maju 1914 je Sibelius dojel do New Yorka na spárnej loži. A ešte duci na širokom meriu je žíval na sledných korektúrach. Tverba je bola veľký úspech.